Víte, že nejdražší hudební nástroje na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno a dopoledne očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami. Postupně by ale během dne měly srážky ustávat a oblačnost by se měla rozpouštět. Odpoledne už nám meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Na horách to bude trochu méně, tam naměříme nejvýše 17 stupňů. Biozátěž by měla být v sobotu na nejlepší stupni. Dýchat se nám

0: Hana. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová. You're the

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

Jedeme do Staré Vode, části, kde se zapovězin jeho vojenského prostoru líbavá. Ta už ale papírově neexistuje. Od roku 1950 přepadla dědina do vojenského prostoru Líbavá a v roku 2002 si katastr rozdělal město Líbavá a Rudoltovice. Od roku 2016 je místo mimo vojenský prostor a dá se sem verazet. Barokní kostel svatých Anny a Jakoba staršího z roku 1688 je to jediný, co z původního klášterního komplexu zbylo. Kostel projektoval Giovanni Pietro Tencala. Ten má na svědomí třeba baziliko na svatým Kopečko, barokní přestavbu klášterního hradiska nebo zámek v Kronclo. Místo je průběžně obnovovaný od začátku 90. let a určitě stojí za to se sem vepravit. Mezi Líbavou a Budišovem nad Budišovkou ho nende minout.

0: je Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7 ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
3: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond Song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Svolme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

0: Rádio Hana.
1: Dobré ráno.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.
0: Nejlepší bondovky všech dob.

0: hvězd ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, užívejte si letní vibe, než naplno vypukne podzimní schon. Býci, někdo blízký vám nabídne pomoc a porozumění. Blíženci, obyčejný víkend se najednou promění ve zcela jedinečný. Radci, vy zas kompletně změníte plány a díky tomu si vyčistíte hlavu. Lvi, snad všechno zvládnete levou zadní. Pany, zkuste se uklidnit a nikomu neskákejte do řeči. Váhy, naskytne se víc možností a každá vás navede jinam. Štíři, radujte se a sdílejte s okolím svou dobrou náladu. Střelci, s lidmi, co máte rádi, si vytvoříte ty nejhezčí vzpomínky. Kozorozi, dobře víte, co je v životě důležité. Vodnáři, když se něco povede, budete mít důvod k úsměvu. A co mi ryby? Někdy stačí opravdu málo, aby se věci hnuly tím správným směrem.
0: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
1: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana
1: Skyrock

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonboniéru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana
1: Skyro

0: Rádio Haná uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Kde byste, chlapi, doma oznámile, že jdete kvůli božce do hospode a ještě to sváděle na nás? Asi byste se ze zlou potázali. Ale my vás za božko dneska fakt vezmem a k tému všecky moje potřeba to vzít přes lokál. Budem po ní pátrat v Přáslavicách. Tak je totiž pokřtěná rozhledna, která jak styčený prst všeckým štamgastům trčí nad hospodou ve sportovním areálu. Byla otevřená na podzem roku 2009 a svoje jméno dostala po mamince pana staroste. Rozhledna je vysoká 21 metrů a na ochoz musíte zdolat 82 schodů. A proč je potřeba kvůlevá božce se zastavit o vyčepo? Tam totiž nafasujete od ní klíček, takže je logicky, že se tam dostanete jenom když je otevřený. Za ten výhled z Přáslavické božke to ale stojí.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od PES Betonu.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat CZ.
9: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
14: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7 ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími létajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
3: Na sobotu 5.9. jsme si ku příležitosti Dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
2: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumlovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje ministerstvo zdravotnictví. Sport. Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno a dopoledne očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami. Postupně by ale během dne měly srážky ustávat a oblačnost by se měla rozpouštět. Odpoledne už nám meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Na horách to bude trochu méně, tam naměříme nejvýše 17 stupňů. Biozátěž by měla být v sobotu na nejlepší stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Because I love you. Tady u nás na Hané milujeme ten nejlepší hudební výběr. Tohle je Stevie B, za okamžik taky Jeleni a my vstáváme. S rádiem Hana, je tady sobota, je 7 hodin a 13 minut a my možná chceme udělat něco skvělého, něco absolutně převratného. Tak schválně, co nám k tomu řeknou naše víkendové horoskopy. Navíc před půl osmou tady budeme mít pro vás samozřejmě tipy, kam vyrazit. Zajdeme na fotbal, anebo zakončíme prázdniny v Olšanech u Prostějova. Krok, sun, krok, hop a skok. Teď vyskočíme s postelem, tak dobré ráno.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, užívejte si letní vibe, než naplno vypukne podzimní schon. Býci, někdo blízký vám nabídne pomoc a porozumění. Blíženci, obyčejný víkend se najednou promění ve zcela jedinečný. Radci, vy zas kompletně změníte plány a díky tomu si vyčistíte hlavu. Lvi, snad všechno zvládnete levou zadní. Pany, zkuste se uklidnit a nikomu neskákejte do řeči. Váhy, naskytne se víc možností a každá vás navede jinam. Štíři, radujte se a sdílejte s okolím svou dobrou náladu. Střelci, s lidmi, co máte rádi, si vytvoříte ty nejhezčí vzpomínky. Kozorozi, dobře víte, co je v životě důležité. Vodnáři, když se něco povede, budete mít důvod k úsměvu. A co mi ryby? Někdy stačí opravdu málo, aby se věci hnuly tím správným směrem.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jsme tu s vámi, jsme tu pro vás, vaše víkendové rádio Hana. Mimochodem dneska jdeme v Olomouci na fotbal, jasně, Sigma se chystá na pražskou Bohemku, my budeme fandit na Andráku od 15. hodiny, stavte se. Dneska se taky koná ve Velkém Týnci Týnecká folková zahrada, bude tady celkem 6 kapel, začínáme ve 3 a pozor, dobrovolní hasiči zvou na zakončení léta v Olšanech u Prostějova. Je to právě dnes o 14.00 u hasičské zbrojnice. Budeme tady mít spoustu jídla, spoustu pití pro děti, skákací hrad, malování na obličej a samozřejmě nemůže chybět hasičská pěna. Tak se těšíme také na zakončení léta v Olšanech u Prostějova.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
6: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
11: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.

0: Ava Max. A teď zásadní otázka na všechny, jestli pak máte vejce na správném místě. Takhle, čeká nás kontrola kuchyně, ju? Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Rádio Hana, životní styl.
0: Teplo! Zima. Teplo! Zima. Teplo! Zima.
2: Přesně tohle si možná každý den říkají naše vajíčka. Víte, že možná celý život skladujeme na špatném místě. Většina lednic nám nabízí speciální držák na vejce přímo ve dveřích. Jenomže právě v tom držáku teplota při každém otevření kolísá a vajíčka se opakovaně dostávají do kontaktu s teplejším vzduchem. Říkáte si, no a co, čemu to vadí? Vadí to tomu, pokud by se ve vejci nacházela salmonela, při vyšší teplotě se může rychleji množit. Samozřejmě to, co jsme si právě tak řekli, neznamená, že vajíčka ze dveří musíte okamžitě vyhodit, to ne. Ale příště je raději uložme na polici uvnitř lednice, kde je teplota stabilnější. Takže držák na vajíčka ve dveřích dobře, vypadá to stylově, ale naše vejce z něj úplně nadšená nejsou.
0: Teplo!
1: Zima. Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.

0: Lehce zamračené, lehce upršené ráno, to se skoro nechce nic dělat. A my jsme rádi, že posloucháte Hanou a dál vám zahrajeme ten nejlepší hudební výběr, s tím se počítá i po 8 hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Dáme třeba Queeny.

0: Jedeme dál.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst, místo původně plánovaných 68, a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
2: Přerov aktuálně.
3: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom Deník.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: Nejlepší atleti světa změří síly v Budapešti. 11. září tu začne ultimátní šampionát. Na mistrovství úzké skupiny atletů nebude medailové hodnocení. Trofej dostanou jen vítězové. Z českých atletů jsou nyní v žebříčku na postupových pozicích do soutěže čtvrtkařka Manuel, výškař Štefela a kladivář Myslivčuk.
1: Počasí.
0: V noci a nad ránem nám lehce napršelo, místy ještě možná trochu prší. A my víme, jak bude. O tomto víkendu vesměs polojasno s trochu mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. Ovšem pozor, příští týden prý znovu udeří tropy, konkrétně v úterý by mělo být místy 30. Pak se ale znovu celkem ochladí na nějakých 18 až 20 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Správně naladěno, tohle je vaše víkendové rádio Hana. 8 hodin a 12 minut. My víme, co nás čeká. Před půl devátou vás vezmeme na chutě kraje v Olomouci, anebo taky na lidový rok ve Velké Bystřici. Rozhodně poslouchejte dál. Teď už jdeme slavit.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je tady sobota, 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Tymko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
0: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sýrové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Buď ten Boris, co?
0: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.

Nahané vracíme zpátky 90. Nahané si hrajeme dál. Za chvilku už bude 8:30, za chvilku tady bude s námi taky kapela Miraj. A teď už chutě kraje a neb v neděli se nevaří. Chutě krajem, tak to je spousta dobrého jídla a pití. Festivalová série pokračuje a další zastávka bude už zítra v Olomouci, konkrétně v Rozáriu, ano.

0: pro celou rodinu od projektu Olivie a jejich partnerů zítra v olomouckém Rozáriu, chutě kraje. A o tomto víkendu si taky užíváme Lidový rok ve Velké Bystřici. Včera nám zaspíval písničkář Michal Horák a my samozřejmě jedeme dál. Dneska tady budou folklorní soubory, ať už domácí nebo zahraniční, a v neděli pak velký festivalový gala program. Ve Velké Bystřici pak po celý víkend řemeslný rynek anebo dětský dvorek. Tak se těšíme ve Velké Bystřici a užíváme si Lidový rok.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz. Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.

0: Vracíme zpátky 80. Aktuální čas je 8.41. Za malou chvilku je tady taky Lady Gaga. A teď už se jdeme podívat do Olomoucké zoo na Svatý kopeček a mrkneme se tam i vlastně s dnešním oslavencem, s hercem Pavlem Novým.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
3: Tati, a prdí taky hadí.
4: Brdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, brdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
5: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u křestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
4: Říká Iveta Gronská. Se zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
3: Hadi a prdí taky hadi.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil, příslušenství k mobilu.
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič.
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší.

0: vteřina, Marie Tichá.
1: Pořád hlavě mám jen tvoje oči.
0: 8.57, to je aktuální čas a my na Hané jedeme dál.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že nás posloucháte také o víkendu, je čas na ten nejlepší informační servis. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér. Kromě operní inscenace Čert a Káča je to třeba Drákula, Saturnin nebo Věc Makropulos. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.cz. V Litovli máme novou sportovní halu, stojí nedaleko gymnázia a bude sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Jak píše report.cz, navíc se vybudovaly také desítky parků. Parkovacích míst v areálu Litovelské Sokolovny.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Věhlasný fotograf Jindřich Štrejt slaví o tomto víkendu životní jubileum. Je mu 80 let, gratulujeme. Oblíbený umělec žije kousek od Sovince a právě na tomto hradě se dnes koná setkání všech příznivců a v rámci oslav tady také otevírají novou naučnou stezku. Ve zdejší kapli by pak měla vzniknout galerie Jindřicha Štrejta.
2: Sport.
4: Jak asi víte, fotbalista Lionel Messi končí v argentinské reprezentaci a nyní se dočká opravdu speciální pocty. Argentinská liga se během tohoto víkendu v 10. minutě všech zápasů na 1 minutu zastaví. Hráči, fanoušci i rozhodčí společně zatleskají muži, který s číslem 10 psal historii argentinského fotbalu. 207 zápasů, 125 gólů, zlato z mistrovství světa v roce 2022 a 2 triumfy na Copa America, to je hvězdná desítka Lionel Messi. Gratulujeme.
2: Počasí.
0: Léto pomalu končí a už teď je jisté, že se předvedlo v plné parádě. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 19,4 stupně Celsia. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme na Moravě zhruba 22 stupňů a k tomu by mělo být většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově příští týden ještě čekáme tropické třicítky, a to konkrétně v úterý. A bio máme aktuálně na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerová, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Co myslíte, je tenhle ten víkend na houby nebo ne? Povíme si to ještě před 9:30, vezmeme vás na speciální výstavu, no a taky tady bude jedna speciální pozvánka do Rýmařova, tak určitě zůstaňte s námi. Teď už Dua Lipa a za chvilku taky Bryan Adams.
1: Posloucháte Rádio Hana.

po 13. hodině. Pomůžeme, zaběháme si a ještě zafandíme, takže vidíme se zítra. Jinak upřímně, v Olomoucké pevnosti Poznání je to teď v září úplně na houby, ale doslova. Na houby se totiž podíváme očima chemiků.

0: 56,2 FM.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic.

0: Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
4: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 3.

0: 8. září. Kaufland.
1: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
2: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok

0: zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
1: S1 Centr. Zábava pro celou rodinu.
2: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
1: Rádio Hana.

0: sportovníky, protože Haná je naprosto úžasné místo.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Jedeme do Staré Vode, části, kde se zapovězenýho vojenského prostoru Líbavá. Ta už ale papírově neexistuje. Od roku 1950 přepadla dědina do vojenského prostoru Líbavá a v roku 2002 si katastr rozdělal město Líbavá a Rudoltovice. Od roku 2016 je místo mimo vojenský prostor a dá se sem vyrazit. Barokní kostel svatých Anny a Jakoba staršího z roku 1688 je to jediný, co z původního klášterního komplexu zbylo. Kostel projektoval Giovanni Pietro Tencala. Ten má na svědomí třeba baziliko na svatým Kopečko, barokní přestavbu klášterního hradiska nebo zámek v Kronclo. Místo je průběžně obnovovaný od začátku 90. let a určitě stojí za to se sem vepravit. Meze Líbavo a Budišovem nad Budišovkou ho nende minout.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.

0: Tam s rádiem Hana, otázka zní, co s načatým víkendem, jaké máte plány, napište nám určitě na náš radiový Facebook a my na Hané samozřejmě rádi pozdravíme všechny a vyřídíme všechny vzkazy a vyřídíme všechny tipy. Tak po 10. hodině nám k tomu samozřejmě dál bude hrát ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude třeba Luis Capaldi. I swear to God, I'll survive. Taky nám zaspívá zpěvák, který má dnes

0: 9.57, to je aktuální čas a na Hané jedeme dál.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
4: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
3: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí, a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
1: Sport.
3: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v sobotu.
1: Počasí.
0: Počasí je teď v září jako na houpačce. V pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že dopravní omezení máme teď přímo v centru Olomouce, dál totiž platí částečná uzavírka na Horním náměstí, naštěstí už jenom do neděle. Dneska se tady totiž v rámci ČesFestu koná sportovní den. A od ředitelství silnic a dálnic teď máme aktualizovanou mapu oprav v Olomouckém kraji. Během tohoto měsíce odstartuje například velká oprava u Přerova i menší akce v Hranicích. Buďme konkrétní, opravovat se bude asi kilometrový úsek silnice 47 v Hranicích, a to u okružní křižovatky u Smrku, a do pořádku se dá taky přes 2,5 kilometru silnice 55 u Lověšic na Přerovsku. Obě tyhle ty opravy mají být hotové do konce září. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Aktuálně taky máme hlášené dvě policejní hlídky. Jedna je v Kroměříži na Hulínské a ta druhá je v Hulíně na Kroměřížské.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Vánoční hody ve Vranovicích Kalčicích. Mimochodem probíhá tu i soutěž o nejlepší buchtu, tentokrát na téma švestky. A Jarda, tak ten láká na sladký burčák a na muziku na Mutěnickém vinobraní. Tak přátelé, ať už jste kdekoliv, my jsme rádi, že ladíte Hanou, že jste u toho samozřejmě s námi. Dál si hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku je tu Lois Capaldi.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: zdraví. Mrkneme se na sraz veteránů anebo pozveme taky na Uničovský gulášfest. Tak určitě poslouchejte dál.
1: Rádio Hana a Jukebox.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt, už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardo

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do

0: zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
1: S1 Centr. Zábava pro celou rodinu.
2: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
1: Tady je Rádio Hana.

Michael Jackson, You Are Not Alone. No jasně, nejste sami, je to s vámi a pro vás Rádio Hana. Zdravíme všechny, máme chvilku po půl jedenácté, je tady sobota. No a na našem rádiovém Facebooku se dál ptáme na vaše víkendové plány. Vypadá to na parádní zážitky, ať už milujete auta nebo guláše. Buďme konkrétní, na Facebook Rádia Hana píše posluchačka Eva, která zve na velkolepý sraz, kde bude hned 148 veteránů značky Tatra. Tak to je prosím pěkně Beskydská rally. Na Valašsku to bude teda pěkný rechot a cílem je Kopřivnické parkoviště Tatra. A zdravíme taky posluchačku Milušku, která vyráží s dcerou a s vnuky do Uničova. Konají se tady dny města, navíc je tu guláš fest a soutěží se i ve vaření knedlíků. A je to soutěž pro děti. Tak si s námi užívejte sobotu, jak se patří. Tohle je vaše víkendové Rádio Hana.

0: romantika, wet, wet, wet, láska je všude kolem nás. Za chvilku bude 10:45. Je to s vámi a pro vás Rádio Hana. Naladit si nás opravdu můžete kdekoliv, třeba i hodně daleko. My posíláme pozdrav do Austrálie, konkrétně do Sydney. Tady nás poslouchá Jana se svou rodinou a píše, dneska jsme byli ve městě, dali jsme si kuřátko. No a jaké jsou vaše další plány na tenhle ten víkend? Tak posluchač Lukáš zve na fotbalovou sobotu na městské derby Sokol Chomoutov versus SK Kvalkovice. Začátek je v 16 hodin a v Chomoutově budou i makrely. No a dneska se taky běží novodětinská sedmička. Start a cíl je u kulturáku v Konici. Nachystaná je i speciální dětská trasa 700 metrů pro ty nejmenší. Ono to vlastně celé už začalo v 10, ale můžeme přijít kdykoliv a hlavně můžeme zafandit v Konici na novodědinské sedmičce.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce@radiohana.cz

0: Číslo je práve venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Zprávy a tipy, jak si užít víkend.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Konkrétně dáme Ugly Kid Joe. Taky Černosky.

0: Teď je 10.56 a my jedeme dál.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
2: Prostějov aktuálně.
3: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnici přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
1: Sport.
3: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostěukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické 30. Konkrétně by to mělo být v úterý. Víme, jak se jezdí tady. Olomouc, Prostějov, Přerov anebo Šumperk. Tady máme teď relativně klid, takový ten klidnější víkendový provoz. Ale pozor, policejní hlídku nám hlásíte na silnici 150, Prostějov Ohrozim, nebo taky v Kroměříži na Hulínské a v Hulíně na Kroměřížské. Tak ať zbytečně neplatíte pokutu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Hana
1: a Jukebox.
2: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tak je tady víkend s Rádiem Hanám, je tady ten nejlepší hudební výběr. Máme sobotu, dneska je to mimo jiné i ve znamení velkých rodinných oslav, takže kam všude budeme posílat obrovské gratulace. Píšete nám na náš rádiový Facebook, tak se na to podíváme. Jana dneska pořádá party pro dceru, která slaví krásné čtyřicátiny, a Žanet zase chystá oslavičku pro syna k jeho osmnáctinám. Tak jen to nejlepší samozřejmě přejeme. A posluchačce Hanách posíláme sílu a energii na podzimní klasiku, protože Hanách čeká brigáda na bramborách. No tak ať nám to jde pěkně od ruky. Rádio Hana vám hraje dál.
1: Víkend společně.
2: Rádio Hana.

0: Je to s vámi, vaše víkendové rádio Hana, taky Činesky. Za chvilku si povíme, jak si dobít baterky, ať už jste v práci, a nebo třeba na dovolené. Dáme si další juboxové pozdravy a vzkazy.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
13: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
18: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Radio Hana
1: a Jukebox.

0: z našeho rádiového Facebooku. Rozhodně nezapomínáme ani na ty, kteří si jim dobíjejí baterky nebo třeba pomáhají druhým. Buďme konkrétní, posluchač Lukin si po náročných 12 plánuje filmový maraton a paní Květa ta zase relaxuje po návštěvě plazmy, dávala plazmu v Olomouci. Jana maká, ano, Jana je v práci, tak ať ta směna uteče co nejrychleji a posluchačce Mileně ještě přejeme, ať si užije nádhernou dovolenou. A dneska z Rádia Hana zdravíme taky Airbar do Neředína. Dneska se tady totiž koná pohár města Olomouce v parašutismu a na pádle v Horce zase máme Gulášfest a první porce budeme vydávat odpoledne zhruba o 1:30. Tak určitě poslouchejte dál, ať víte, co se děje v našem regionu a hlavně, ať si s námi můžete užívat ten nejlepší hudební výběr. Posíláme Bee Gees.
1: Jsme Rádio Hana.

řádků tvých hras. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Tomáš Klus, Vesmíru, 11.37, to je aktuální čas, možná, že pro někoho je teď čas na budíček.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu. Tady je Rádio Hana.

Show pokračuje ve 11:45. Zdravíme všechny, přejeme pohodovou sobotu a máme tady ještě další pozdravy v našem jukeboxu. Píše nám třeba Hugo z Olomouce, tak ten dneska jde na fotbal. Ano, Sigma hraje s pražskou Bohemkou, takže budeme fandit od 15. hodiny. A máme tady taky pozvánku od Zuzany. Dneska se totiž bavíme v Olomouci Řepčíně. Program Ahoj léto, ahoj prázdniny. Prý je to opravdu pro všechny, pro malé i

0: Nádhera. Aktuální čas 11.56 a my na Hané. Jedeme dál.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst místo původně plánovaných 68 a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
2: Přerov aktuálně.
3: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom Deník.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: Nejlepší atleti světa změří síly v Budapešti. 11. září tu začne ultimátní šampionát. Na mistrovství úzké skupiny atletů nebude medailové hodnocení. Trofej dostanou jen vítězové. Z českých atletů jsou nyní v žebříčku na postupových pozicích do soutěže čtvrtkařka Manuel, výškař Štefela a kladivář Myslivčuk.
1: Počasí.
0: V noci a nad ránem nám lehce napršelo a my víme, jak bude. O tomto víkendu vesměs polojasno s trochu mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. Ovšem pozor, příští týden prý znovu udeří tropy, konkrétně v úterý by mělo být místy 30, pak se ale znovu celkem ochladí na nějakých 18 až 20 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské a nebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
4: Rádio, rádio, rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Ahoj všem s naším rádiem, moc díky, že víkend trávíte právě s námi. V téhle hodině nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 3.

0: až do 8. září. Kaufland.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do

0: zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
1: S1 Centr. Zábava pro celou rodinu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota, 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Tymko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
1: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sýrové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Já buď ten Boris, co?
1: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.

Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.

0: Díky, že nás posloucháte také o víkendu, je čas na ten nejlepší informační servis. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér. Kromě operní inscenace Čert a Káča je to třeba Drákula, Saturnin nebo Věc Makropulos. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.cz. V Litovli máme novou sportovní halu, stojí nedaleko gymnázia a bude sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Jak píše Report.cz, navíc se vybudovaly také desítky parkovacích míst v areálu Litovelské Sokolovny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Věhlasný fotograf Jindřich Štrejt slaví o tomto víkendu životní jubileum. Je mu 80 let, gratulujeme. Oblíbený umělec žije kousek od Sovince a právě na tomto hradě se dnes koná setkání všech příznivců a v rámci oslav tady také otevírají novou naučnou stezku. Ve zdejší kapli by pak měla vzniknout galerie Jindřicha Štrejta.
1: Sport.
0: Jak asi víte, fotbalista Lionel Messi končí v argentinské reprezentaci a nyní se dočká opravdu speciální pocty. Argentinská liga se během tohoto víkendu v 10. minutě všech zápasů na 1 minutu zastaví. Hráči, fanoušci i rozhodčí společně zatleskají muži, který s číslem 10 psal historii argentinského fotbalu. 207 zápasů, 125 gólů, zlato z mistrovství světa v roce 2022 a dva triumfy na Copa America, to je hvězdná desítka Lionel Messi. Gratulujeme.
1: Počasí.
2: Léto pomalu končí a už teď je jisté, že se předvedlo v plné parádě. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 19,4 stupně Celsia. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme na Moravě zhruba 22 stupňů a k tomu by mělo být většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově příští týden ještě čekáme tropické třicítky, a to konkrétně v úterý. A bio máme aktuálně na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerová, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské a nebo ve Šternberku na Jivavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
4: Radio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme sobotu na jedničku.
2: Krásný víkendový den. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině u nás přivítáme skvělého hosta, se kterým nás čeká moc příjemné a inspirativní povídání. Tak volume doprava, tenhle rozhovor bude opravdu stát za to.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardo

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
3: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejlepší věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
1: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana. To je ta nejlepší komunita posluchačů.
1: Děkujeme vám za to.
0: Bude 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
4: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
3: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom Deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
0: Sport.
3: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
5: Počasí je teď v září, jako na houpačce. V pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů.
6: Ahoj a dobrý den za volant, začínáme v Šumperku. Tady máme moderní technologii od městské policie. Je to nová online mapa autovraků, díky které si můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova. Město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký report. Šťastnou cestu všem.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
1: Rádio, rádio, rádio.
0: Nejlepší hudební výběr. Někdy

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Přejeme pohodový víkend a díky moc za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teď děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata a zprávy, které by vám neměly utéct. Zůstaňte s námi na té správné vlně.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90.

0: až do 8. září. Kaufland. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projekty.

0: čem se píše?
1: Také letos se koná Noc vědců, ovšem pod novým upraveným názvem. Bude to Noc vědy. Hlavním tématem je letos komunikace, ať už je to tajná řeč rostlin, anebo umělá inteligence. Do kterých měst Noc vědy zavítá, tak o tom informuje web olomouc.cz. Všem řidičům připomínáme práce na dálnici D46. Jak píše report CZ, v úseku z Prostějova do Olomouce proběhnou plánované opravy mostní římsy. Všechno by mělo začít už v pondělí. A ještě zdravíme Prostějov. Tady se teď v září chystáme na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
2: Rádio Haná.

Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
1: Prostějov aktuálně.
0: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešovice přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
2: Sport.
0: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostěukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
2: Počasí.
3: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické 30. Konkrétně by to mělo být v úterý.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Víkend na Hané.
1: Užíváte si sobotu? Tak to jsme rádi. Díky moc, že jste u toho s námi. Pokud ještě přemýšlíte, co s načatým víkendem, za pár minut vám dáme ty nejlepší tipy na parádní akce v našem regionu. Probereme, kam vyrazit za kulturou a zábavou, ať už s rodinou nebo s přáteli. Tak si to nenechte ujít a poslouchejte dál.
0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: Hojno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
10: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Kam vyrazit?
1: Taky o víkendu víme, kde se skvěle pobavíme. Už teď v neděli jdeme v Olomouci na charitativní dobroběh s dobrým místem pro život. Je to na olomouckém atleťáku zítra odpoledne od 13. hodiny. Pomůžeme, zaběháme si a zafandíme už zítra. Jdeme se taky podívat do olomoucké pevnosti poznání. Tady je to v září. Na houby. Jasně, podíváme se na houby očima chemiků, něco houbového si sami vyrobíme a zjistíme, že za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru. A to ve speciálním komentovaném programu Houbařů v průvodce galaxií v olomoucké pevnosti poznání. Dneska se taky konají litovelské slavnosti na náměstí a na dalších místech v Litovli. Bude tady třeba Ivan Mládek, Holky nebo Michal Pavlíček a večer rock'n'roll band Marcela Budmana. O tomto víkendu si taky užíváme lidový rok ve Velké Bystřici. Dneska jsou tu folklorní soubory, domácí i zahraniční. V neděli pak velký festivalový galaprogram a po celý víkend řemeslný rynek a dětský dvorek v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Jsou tady taky Chutě krajem, aneb v neděli se nevaří. Chutě krajem, to je spousta dobrého jídla a pití. Naše festivalová série pokračujeme a další zastávka bude v neděli v Olomouci, v Rozáriu. Budou tady dobroty od farmářů i z prestižních restaurací a k tomu program pro celou rodinu od projektu Olivie a jejich partnerů. A ještě zdravíme Rýmařov, kde pokračují dřevařské, lesnické a myslivecké dny. Konkrétně dnešek nabízí tradiční dřevorubeckou show, budou taky bubeníci, anebo Pavel Celta a Anna K. v Rýmařově. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce@radiohana.cz

0: mučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezábava.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem stupenky.
5: Neváhejte, soutěž stojí to za to.
4: Strašně se těším a doufám, že si to tam užijeme přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
6: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

0: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst, místo původně plánovaných 68, a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
1: Přerov aktuálně.
0: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom Deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
2: Sport.
0: Nejlepší atleti světa změří síly v Budapešti. 11. září tu začne ultimátní šampionát. Na mistrovství úzké skupiny atletů nebude medailové hodnocení. Trofej dostanou jen vítězové. Z českých atletů jsou nyní v žebříčku na postupových pozicích do soutěže čtvrtkařka Manuel, výškař Štefela a kladivář Myslivčuk.
2: Počasí.
3: V noci a nad ránem nám lehce napršelo a my víme, jak bude. O tomto víkendu vesměs polojasno, s trochu mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. Ovšem pozor, příští týden prý znovu udeří tropy, konkrétně v úterý by mělo být místy 30, pak se ale znovu celkem ochladí na nějakých 18 až 20 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské a nebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Zdravíme všechny, díky, že taky o víkendu ladíte právě nás. Jako vždy tady máme pořádnou dávku skvělé nálady a taky vám poradíme, jak si udělat život zase o něco hezčí a víc v pohodě. Ještě v téhle hodině se podíváme na jednoduché triky pro lepší den. Hoďte se do klidu a užívejte si sobotu v plné parádě.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.

0: Rádio Hana.
1: Životní styl.
2: Teplo! Zima. Teplo! Zima. Teplo! Zima.
3: Přesně tohle si možná každý den říkají naše vajíčka. Víte, že možná celý život skladujeme na špatném místě. Většina lednic nám nabízí speciální držák na vejce přímo ve dveřích. Jenomže právě v tom držáku teplota při každém otevření kolísá a vajíčka se opakovaně dostávají do kontaktu s teplejším vzduchem. Říkáte si, no a co, čemu to vadí? Vadí to tomu, pokud by se ve vejci nacházela salmonela, při vyšší teplotě se může rychleji množit. Samozřejmě to, co jsme si právě tak řekli, neznamená, že vajíčka ze dveří musíte okamžitě vyhodit, to ne. Ale příště je raději uložme na polici uvnitř lednice, kde je teplota stabilnější. Takže držák na vajíčka ve dveřích dobře, vypadá to stylově, ale naše vejce z něj úplně nadšená nejsou.
2: Teplo!
0: Zima. Rádio Hana. Baví nás.

0: zvuky nás tří.
1: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Díky, že nás posloucháte také o víkendu, je čas na ten nejlepší informační servis. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér. Kromě operní inscenace Čert a Káča je to třeba Drákula, Saturnin nebo Věc Makropulos. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.cz. V Litovli máme novou sportovní halu, stojí nedaleko gymnázia a bude sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Jak píše report CZ, navíc se vybudovaly také desítky parkovacích míst v areálu Litovelské Sokolovny.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Věhlasný fotograf Jindřich Štrejt slaví o tomto víkendu životní jubileum. Je mu 80 let, gratulujeme. Oblíbený umělec žije kousek od Sovince a právě na tomto hradě se dnes koná setkání všech příznivců a v rámci oslav tady také otevírají novou naučnou stezku. Ve zdejší kapli by pak měla vzniknout galerie Jindřicha Štrejta.
1: Sport.
3: Jak asi víte, fotbalista Lionel Messi končí v argentinské reprezentaci a nyní se dočká opravdu speciální pocty. Argentinská liga se během tohoto víkendu v 10. minutě všech zápasů na 1 minutu zastaví. Hráči, fanoušci i rozhodčí společně zatleskají muži, který s číslem 10 psal historii argentinského fotbalu. 207 zápasů, 125 gólů, zlato z mistrovství světa v roce 2022 a 2 triumfy na Copa America, to je hvězdná desítka Lionel Messi. Gratulujeme.
1: Počasí.
4: Léto pomalu končí a už teď je jisté, že se předvedlo v plné parádě. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 19,4 stupně Celsia. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme na Moravě zhruba 22 stupňů a k tomu by mělo být většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově příští týden ještě čekáme tropické třicítky, a to konkrétně v úterý. A bio máme aktuálně na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Ahoj všem s naším rádiem, moc díky, že víkend trávíte právě s námi. V téhle hodině nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
9: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota, 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Tymko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
1: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sýrové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Nebuď ten Boris, co?
1: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.

0: Američanů na Měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr. Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
4: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
3: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
5: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom Deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí, a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
1: Sport.
3: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
1: Rádio Hana.
5: S námi máte přehled i v sobotu.
1: Počasí.
6: Počasí je teď v září jako na houpačce. V pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů.
7: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana
1: Skyro.

0: Hanákové jsou zářijové novinky Rádia Haná. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Krásný víkendový den. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině u nás přivítáme skvělého hosta, se kterým nás čeká moc příjemné a inspirativní povídání. Tak volume doprava, tenhle rozhovor bude opravdu stát za to.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Rádio Haná. Nejlepší hudba.

0: Ariohana.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
2: Tati, a prdí taky hadi.
3: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
4: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u křestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
3: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
2: Tati, a prdí taky hadi.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
5: Tady je Rádio Haná.

0: Radio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: If love was a word, I don't understand. Simple.

Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celé

0: Zprávy Rádia Haná.
1: Posloucháte zprávy? Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom Deník.
2: Prostějov aktuálně.
1: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnici přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše Deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT 21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické třicítky. Konkrétně by to mělo být v úterý.
4: Víkendové dopravní zprávy začneme v Olomouci a jsou to dobré zprávy. Skončila oprava ulice Kapitána Jaroše. Stavební ruch ale pokračuje v Litovli. Přes léto odstartovala oprava historického svatojanského mostu a stavba nového chodníku v Olomoucké ulici. Tak příjemné cestování i v sobotu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Přejeme pohodový víkend a díky moc za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teď děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata a zprávy, které by vám neměly utéct. Zůstaňte s námi na té správné vlně.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu?

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Rádio Haná.

0: o čem se píše?
1: Také letos se koná Noc vědců, ovšem pod novým upraveným názvem. Bude to Noc vědy. Hlavním tématem je letos komunikace, ať už je to tajná řeč rostlin, anebo umělá inteligence. Do kterých měst Noc vědy zavítá, tak o tom informuje web olomouc.cz. Všem řidičům připomínáme práce na dálnici D46. Jak píše Report.cz, v úseku z Prostějova do Olomouce proběhnou plánované opravy mostní římsy. Všechno by mělo začít už v pondělí. A ještě zdravíme Prostějov. Tady se teď v září chystáme na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana. Víkend společně. Rádio.

Myslíte, že hudba je návykovější víc než sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Víte, že hudba je návykovější víc než sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Přeji.

0: Zistite, že hudba je návykoviejší víc než sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Haná.
1: Milujeme devadesátky.

0: poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
0: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota, 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Tymko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
1: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sýrové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Nebuď ten Boris, co?
1: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš.
1: Ne, čeku, prosím, to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzdal žádný.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: A co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
0: Omlouvám se za ty grny. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

0: že jste sem dnes přišli uctít památku mého manžela.
1: Radio Hana. Česky.

0: Prahy. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Jsme Rádio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jedno z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Zářijové novinky Rádia Haná.
1: Italské léto má dohráno.
3: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
1: těstoviny
3: i sýry.
1: A hlavní výhra?
3: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
4: Zdravím Rádio Haná, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
3: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
3: Kytku?
1: Bonbonieru?
3: Kafe?
1: Dobře.
3: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
3: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
3: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Haná,
1: Skyrock
3: a

0: zprávy Rádia Haná.
1: Posloucháte zprávy? Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
2: Prostějov aktuálně.
1: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Ole přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostěukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické třicítky. Konkrétně by to mělo být v úterý.
0: Lepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Embedded in terrorist organizations across the globe.
2: 007 reporting for duty.
3: Where the hell have you been?
2: Enjoy.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: ďábla a měl to všechno doznat před biskupem.
1: To není možné.
0: Nottingham zabavil všechny pozemky Locksleyů.
1: A ty tomu věříš?
0: Ani když mi vypíchli oči.

0: svědomí.
1: Nechci, aby mě viděli s psancem. Vypsali na tebe odměnu.
0: Kolik?
1: 100 zlatých.
0: Jenom? Brzy to bude 1000.
1: Za 1000 bych tě udala sama.

0: To ty jsi nás přivedl do téhle mizérie, Loxley.
1: Nottingham nás chce rozeštvat.
0: Už jsme rozeštvaní, boháči. Já nejsem slepej jako ten stařec. Zase chceš mít navrch? Šerif ocenil tvou hlavu na 500 zlatých. Měli bychom tě vydat.
1: A myslíš, že až bude po mně, tak vám šerif všechno vrátí?
0: Dá nám tu odměnu a všechno nám promine.
1: Omyl. Jednoho jako druhého vás pověsí.
0: A co máme dělat? Bojovat proti ozbrojencům kamením a holýma rukama?
1: Když bude třeba.

0: Všechno je záminka, abys ke mně pronikl a zabil mě. Co, Vile? Co uděláš?
1: Ale chci vědět, jestli boj dovedeš do konce, jestli se neotočíš a neprchneš jako rozmazlený boháč, za kterýho jsem tě vždycky měl.
0: Ty jsi lepší střelec.
2: Je to nebezpečné.
0: Tvůj úmysl taky.
2: Ať Kazim vymyslí cokoliv, musíme to zvládnout.
3: Ty jsi pro mě přišel. Jsi naživu?
2: Zemřel bych pro tebe.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den.